Delfín ma, a delfínice fína sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my. Môj tato a ja, Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami

bí, bí, bí, bí, bí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: ráno z dreva rozkúr pec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príma vec,
3: keby nám tak chcela spadnúť pec.
4: Zvrtáme sa rúče našej kuchyni,

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my. Môj tato a ja. Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami

A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.